0: Sobotné dialógy.
1: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Komunálne voľby, situácia v Európskej únii a prorastové opatrenia a sociálne dopady. To sú témy sobotných dialógov s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a podpredsedom strany Hlas SD Erikom Tomášom a poslancom Národnej rady a predsedom strany SAS Branislavom Gröhlingom. Dnes o 12.10 v Rádiu Slovensko.
2: Zelená vlna.
3: Obmedzenie na D1, ale aj obmedzenie v Košiciach pokračujeme s dopravou. V Bratislave je pre opravu zavretá Pilárikova v úseku pri Vršmu, obchádzka vedie po Staromestskej alebo Palisádach. Na Staromestskej smerom do Petržalky je uzavretá časť bus pruhu a posunutá zastávka, pozor na vybočovanie autobusov. Na výjazde z Vášca na východnú na ulici na Harte je pre opravu uzavreté železničné priecestie, obchádzka vedie po okolitých uliciach. V Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy aj výjazdy z Alejovej na most VZ za obchvat, obchádzka vedie po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. O opatrnosť zvýšte na D1 za Sencom smerom do Trnavy, asi na 37. kilometri sa pasie stádo srn. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
4: Neviem, či tušíte, ale máme podobné priezviská.
5: Áno.
4: Nie ste náhodou moja vzdelená rodina?
5: No, to je hezká otázka, ale neviem, jak bych na ni odpovedela. Vzhľadom k tomu, že vás vidím poprvé v živote, tak nejspíš ne.
4: Máte zmysel pre recesiu? Vy ste boli v spoločnosti za veselejší současnost.
5: Tak ja myslím, že tím, že svými činy jsem dokázala, že ano.
4: Naším hostem je dnes česká herečka, moderátorka Bára Barabáš Štěpánová. Naši diváci vás poznajú okrem iného aj z tisícročnej včely, ale mnohí vás poznajú aj, keď ste po roku 89 boli osobnou sekretárkou pána Václava Havla. Aké to boli časy, roky?
5: Kdo je zažil, tak ví. Kdo je nezažil, tak se nesnažím to nikomu přibližovat, protože ono to nejde ve zkratce a jako co mě vlastně vadí, že se najednou teď vlastně po těch letech z těch 90. let dělá, jakože to bylo všechno jako to byla divočina. Ono to nebyla úplná divočina, ona vlastně ten pocit z té nabitý svobody byl strašně opojný a my jsme udělali spoustu chyb. Že zatímco Václav Havel a jemu blízcí, tak jsme se vznášeli metr nad zemí s hlavou v oblacích z toho štěstí nabité svobody a z té možnosti, jakože najednou můžeme žít tak, jak my si budeme rozhodovat o svém životě, tak tady samozřejmě byly skupiny lidí, jak se ukazuje, tak poměrně velké skupiny lidí, kteří uvažovali, nechci tomu říkat slovo pragmaticky, ale naprosto účelově a hned se v té situaci zorientovali, což se vlastně ukazuje, ono to tak jako vyplývá teď po těch letech, jak jsme si mysleli, že už tady budou jiní lidi a najednou vyplavávají jako na hladinu lidi, o kterých jsem si myslela, že buď to někam zalezli a jsou šťastní, že je nikdo netrestal. No, je to, ale za to nikdo nemůže, protože víte co, nikde ve světě nebylo kam se podívat, jak se z nesvobodného režimu dělá režim svobodný. To nikde

0: Kde není. Všichni umíme, jak se ze svobody během několika týdnů dá udělat režim nesvobodný, to víme, ale obráceně to není. A dokonce si začínám myslet po těch letech, že to vlastně asi úplně ani nejde, protože tady pořád je to kolik 37 let, strašně dávno a pořád to tady je.
1: Vy jste okrem jiného podpísali chartu 77, ale to už bylo v čase, keď sa možno svět okolo nás zpříjemňoval.
0: To je tak strašně zvláštní, jak se díváme na minulost z pohledu, jak už víme, že to nějak dopadlo, ale to není pravda, jako v roce 86, jako nic tady ještě vůbec, až v roce 88, 9, jako vlastně, ale taky to nebylo nikde, já jsem ještě byla zavřena v 19. listopadu, jsem byla tady v Legerce, mě se brali a netvářili se, že si myslí, že už je konec, takže ono, když to dobře dopadne, tak samozřejmě pak už se to jeví jinak. No.
1: Vy jste riskovali svou kariéru hereckou, tedy jste vůbec nekalkulovali s nějakým kompromisem životním?
0: Já jsem neměla, ono se hezky dělá revoluce, když jste vlastně sám, já jsem neměla rodinu, neměla jsem děti, byla jsem vlastně mladinka, takže vlastně člověk nemusí jako řešit, že jeho děti nebudou studovat a samozřejmě to je pak jiný rozhodování, ale já mám docela jako hodně vyvinutý smysl pro spravedlnost a myslím si, že bych se rozhodla stejně a já jsem hlavně v té době, já jsem po té konzervatoře zase taková hvězda nebyla, já jsem tak moc netočila, já jsem byla v Plzni v divadle a když mi bylo řečeno, že se nechovám, jak bych měla, že tak jsem odešla sama, šla jsem na volnou nohu, takže já jsem jako neriskovala kariéru tak moc zase, jo. A myslím si, že i dneska jsem člověk, který se ozve, když jako si myslí, že by se ozvat měl i přes to, že dneska jako sociální sítě jsou jako velká žumpa. Tak není to příjemný, ale prostě to dávám.

0: Jej meno je spojené so svetovým rekordom v behu na 800 metrov, ktorý zabehla v Mníchove v roku 1983. Dvojnásobná majsterka sveta z Helsink, Jarmila Kratochvílová, podstúpila vo svojej kariére nekompromisnú drinu, no v pozícii socialistického športovca musela pristúpiť aj na kompromisy.
1: Sie werden es nicht glauben, meine Damen und Herren. Ich sage es ganz knapp, Weltrekord. Weltrekord.
0: Jarmila Kratochvílová, naša bývalá veľmi úspešná atlétka za éry Československa, dosiahla krásne výsledky. Je nejaká topka, na ktorú rada spomínate?
2: Samozřejmě je tady světový rekord, ale já někdy říkám, když se mě někdo zeptá, co stavím na první místo, jestli ty zlatý medaile nebo medaile olympijskou, tak já docela hodně často říkám, že tu olympijskou je sice jenom stříbrná, ale byla vydolovaná z takový jiný těžký práce a ta cesta před tou medailí nebyla vůbec jednoduchá. Chodila jsem do práce, jezdila jsem dálkově do školy, pracovala jsem, až po práci jsem trénovala, takže to bylo úplně všechno jinak, než je teď.
0: Olympijské stříbro jste získali v roku 1980 v Moskvě. Dlouho vás trápilo, že vás už nepustili do Los Angeles 84?
2: Samozřejmě olympiáda v Los Angeles, už jsme byli takový poučený, co se dělo v Moskvě, jak to na olympiádě vypadá, jak to všechno je. Teď to mělo být někde, kde jsme skoro nikdo v Americe nebyli, kde tam asi by to jako bylo úžasný, takže samozřejmě ještě ke všemu my jsme v té době jako atleti z Československa měli docela velký úspěch. Rok předtím bylo mistrovství světa v Helsinkách, kde atleti získali 9 medailí. To už nevím, nebo třeba se to nepoštěstí už nikdy. Ale jak jsme byli takový nažavený na to, že jeden den jsme všichni skončili na mistrovství světa a druhý den už jsme v myšlenkách se začali všichni připravovat na tu olympiádu. No a pak přišlo to nesmyslný, prostě nevím, nikdy mě nenapadlo, že politika a sport prostě takhle může být až tak krutý, no ale museli jsme se s tím smířit, i když bych cokoliv a kdekoliv řekla, tak stejně by to nikdo nenapsal ani neodvysílal.
0: V tom čase?
2: V té době, která byla, takže pak jsme se s tím museli všichni vypořádat. Ale v té době byli i jiní sportovci, takže si myslím, že naše země v tom roce 84 přišla o x medailí, který na té olympiádě mohly být.
0: Náš rozhovor s Jarmilou Kratochvílovou nahráváme v Čáslavi na atletickom štadióne. On už má poměrně opotřebovanou tartanovou dráhu, ale vy jste ještě trénovali na škváre.
2: Já nevím, jestli jsem měla štěstí, že jsem trénovala na škváře. Ono se říká, že jo, že já jsem nikdy netrénovala na tartanu.
0: A potom jste na ně přišli a běhali jste rychlo.
2: A je dost možný, že taky tak dlouho jsem vydržela zdravá, protože ono je to trošičku jiný pohyb, jsou tam jiný odrazy. Bylo to třeba děsivý na to, jak byla zima, nebo jaký bylo bahno, nebo když pršelo, ale možná takový ty tréninky těžký, který jsem odběhla na škváře, mě určitě pomáhaly k tomu, že potom, když jsem přišla na stadion do Prahy nebo do Ostravy nebo do Bratislavy, tak jsem z toho byla najednou, že to je úplně, ale já fakt tomu věřím, že ty tréninky na škváře mě hrozně pomohly k zachování toho zdravotního stavu, protože mi někdo řekl, a nelži nám, že nemáš nic vyoperovaného, ani kolena, ani kyčel, já říkám, no nemám, fakt, opravdu nemám.
0: Napřík té zátěži?
2: Nemám. I přímo proti ty zátěži nemám, tak si tak trošku říkám, že ta škvára, ač jsem na ní nadhavala mnoho dní a měsíců v roce, tak asi byla k něčemu dobrá.

0: S mimoriadne úspešným filmovým režisérom Janom Svierakom sa prebudzame dnes ráno v Rádiu Slovensko. No začneme pri vašom najnovšom filme Piet Švestek, 5 slivak, ktorý práve prichádza do kín. A musím povedať, že videla som, trafili ste mi tému, je o senioroch. Tak prečo ste práve túto tému vytiahli?
1: No, ono to asi vzniklo tak, že my jezdíme s rodinou a s kamarádama na loď už asi 13 let a snažíme se tam trávit. Někdy se nám podaří i 5 týdnů, že jsme v roce na moři. A tak s těma kamarádama si říkáme, to je bezvadný, ale co až nebudeme moct? Co až se nám bude motat hlava, nevylezeme po tom žebříčku, neutáhneme lano, co budeme dělat? Tak jsem si představoval, jaký by to bylo, kdyby 5 starých kamarádů a kamarádek chtěli ještě jednou to zkusit, ale už by na to neměli. Tak bych je poslal na to moře, že by to mohlo být komický a dojemný zároveň.
0: No, veď také to aj je. Presne to je to, čo ja mám ráda na rozhovoroch so seniormi, že tá skúsenosť, ktorá za nimi stojí, že tie debaty s nimi sú veľmi hlboké, veľmi pravdivé často. Máte to aj vy rád? Rozprávať sa so seniormi?
1: Mám, pokud sú takový ako vyrovnaný, v jednu chvíli, zvlášť třeba u žen, kdy odhodí už tú masku, ja som krásná a nedobytná, a začnou mít nadhled nad tým svým životem i si začnou dělat srandu z toho, jak když si chtěli být vábivý, lákavý pro to okolí. Považuji to stáří, když se nese statečně, tak jsou to velký hrdinové, protože vědí, že ten konec se neodbytně blíží nám všem samozřejmě, ale oni už ho vidí, jakoby cítí na horizontu, vidí, že kolem nich v tom jejich lese už se kácí, ty kamarádi padají a chce to velký hrdinství, vyrovnanost a pomáhá tomu samozřejmě humor.
0: Síce vidia, že naozaj sa to blíži, ale na druhej strane stále neutícha ich túžba po slobode. A presne to v tom filme aj ukazujete, že oni sa v jednom momente rozhodnú na tú loď ísť, aj keď vlastne veľmi riskujú, pretože už ani jeden z nich nie je v 100% stave. Sloboda je niečo, čo si naozaj aj veľmi starí ľudia cenia.
1: No ja myslím, že v tomhle tom smyslu to má hodne styčných bodů s tým filmem Jízda, ktorý som točil pred lety, ktorý je taky o svobode, ale mladých protagonistů. A tady je to o svobodě těch starších, který vlastně ten prostor pro realizaci té svobody už mají velice omezený. A ty omezení jsou hlavně jejich zdravotní stav, jejich možnosti, fyzický i mentální, vlastně i obavy vás omezují. Takže ten prostůrek na tu realizaci svobody ve starším věku je malej, ale pořád tam je a oni ho využijou.
0: Dokonce teda oni se rozhodnou aj robiť, po vašem se to pově z kopičiny, jednoducho vyvádzať na ozaj sa tam dostanú do prekérnych situácií, ako sa povie. Toto ste niekedy zažili, alebo to bol naozaj len nápad, fantázia?
1: No, neviem, čo myslíte.
0: No, myslím
1: konkrétne
0: napríklad, že si nesú so sebou zásobu rôznych podporných prostriedkov a jednotlivé večery ich aj užijú.
1: Ten film je založený vlastne na vyprávění a historkách mých kamarádů o svých rodičích. Takže všechny věci, ktoré sa vám budou zdát, že sú absurdní, že tohle to by nikdo neřekl, tak ty sú všechny pravda. To řekla maminka nebo babička někoho z mých kamarádů nebo dědeček. Ale jak jste se ptala na ty podpůrné látky, na jedný z těch takových plaveb s kamarády přišel někdo s nápadem, že bychom si mohli založit domov seniorů pro nás, pro kamarády. A už jsme si říkali, kdo má největší dům, kam by se vešlo třeba 5-6 těch kamarádů, a že bychom si náli sestřičky a kuchařku a že bychom tam žili takhle společně. A někdo říká, ale chtělo by to, dneska už jsou přece látky, nějaký drogy, který by se mohli pro seniory normálně dávat, aby nám bylo líp, abychom měli ty kognitivní funkce pořád ještě svěží, abychom nepropadali depresím, jo? Aby nás nic nebolelo. No a to by nám mohli dávat, když by to bylo soukromý domov důchodců. Začal jsem to zkoumat a ptal jsem se profesora Jiřího Horáčka, který je ředitelem u nás Národního ústavu duševního zdraví, který s těma látkama právě experimentují a některý už, jsou to hlavně teda psychedelika. Oni s nima nejenom experimentují, ale některý už skutečně prakticky používají k léčbě, zvlášť u třeba pacientů, který má nějakou terminální chorobu, kde je potřeba vlastně udělat takový jako nadhled nad svým životem a přijmout to, že byl krásný a všechno, co k němu patří, i ten odchod, vlastně je dobře. No a tenhle ten nadhled, oni si tam ty naši hrdinové způsobí tím, že jeden z nich si tam tyhle ty látky přiveze. Samozřejmě ty naši herci to měli atrapy, neměli skutečně žádný drogy, takže to bylo vtipný, protože oni nikdy nekouřili ani marihuanu. Takže se ptali, jak to teda vypadá, jestli to je jako opilost, nebo to. A v tom štábu byli naštěstí mladší ročníky, jako třicátníci, kteří jim velice ochotně vysvětlovali všechny detaily. Takže to potom Petr Kostka tam zahrál úplně bravurně.
0: Jan Svěrák je naším hostem.
2: Toto je Rádio Slovensko.

toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Film Piet Švestek alebo aj Peť Slivák je hlavnou témou nášho rozhovoru s našim dnešným ranným hosťom Janom Svierákom, jeho režisérom. Film sa odohráva na lodi, no neviem si to celkom ani predstaviť, ako sa štáb dokáže zmestiť na lodi. Je tam 5 hercov, je tam režisér, musí tam byť nejaký osvetľovač, kameramán a ešte kto?
1: Kostymérka, klapka, zvukař. My jsme schválně vybrali katamarán, protože je trošku širší. Normální, jako jednotrupá loď, tam bychom se umlátili. Ale i na tom katamaránu se vejde jenom 12 lidí. A když máte 5 herců, tak si to spočítejte 7 štábu. Takže každý musel mít víc funkcí. Všichni jsme vařili kafe samozřejmě. A najela jsem manželku, aby jela s náma, aby dělala kostýmy, rekvizity a skript. To je takový to, kde stál herneček, aby to navazovalo v každý scéně. A bylo to dobrodružný v tom, že všichni ty členové štábu byli námořníci. Měli nějakou námořní zkušenost, takže aspoň kvůli bezpečnosti věděli, co si můžou dovolit a co ne. Ale většinou toho dne vypadalo tak, že někde jsme postavili záběr, kamera se dívala třeba do kuchyně ze zádi lodě a teď se řeklo, a prosím vás, vidíme teda doprava, takže všechno naházíme doleva.
0: A loď se naklonila. A
1: všechny ty krabice od těch kamer, všechny ty kostýmy, lampy osvětlovač, maskerský věci. Všechno se muselo vzít, dát nahromadu doprava do té kajuty, takže se natočil záběr a teď Franta, kameraman, řekl, a teď teda to otáčíme a budeme se dívat doleva, tak prosím vás, přeházejte to zase všechno napravo. A tak všichni šli a jak hromadu hnoje jsme přehazovali všechny ty věci zase na druhou. A to se dělalo třeba 20krát denně. Jsme stěhovali, protože tam to není kam dát. A když vidíte tu loď, záběr, kde těch našich 5 staroušků a je to docela hezký celek té loď, tak si představte, že někde se tam muselo skovat dalších 7 lidí, aby nebyli vidět v záběru. Že museli prostě někde vysít z lodi nebo zalezli do podpalubí.
0: Tak muselo to být náročné. A nebylo náročné vydržet na té lodi? Myslím, že 3 týdny jste v Grécku točili a nebyla nějaká ponorková choroba, lebo přece jen je to uzavretý, obmedzený priestor.
1: No, my jsme na té lodi i spali, že jsme na ní zůstávali, abychom vlastně hlídali vždycky místo, kde budeme natáčet, aby nám tam nezaparkovala jiná loď, aby jsme ráno se nedivili, že už tý zátoce nemůžeme dělat. Takže večer před tím natáčecím dnem jsme vždycky přejeli tou lodí a zaparkovali tam, kde budeme chtít. A herci a část štábu odjeli jiným katamaránem na jiný ostrov, kde spali v penzionu. A na té lodi nás zůstalo třeba 4 nebo 5. A to byla taková úleva, taková radost. Tak jsme si pustili potom generátor a natáhli jsme prostěradlo a pouštěli jsme si, co jsme natočili. A to se nám zase líbilo, už se nám po nich začalo stejskat, po těch starouškách. Ale dá se to vydržet, já to mám rád, to houpání na lodi, akorát když pak přijdete na pevninu, třeba na večeři, tak já se pevně držím stolu v restauraci, protože se mnou všechno houpe.
0: Paradoxně naopak je to. No, vy jste lodný kapitán, vy dost cestujete loďou, kormidlujete loď. Proč právě Grécko jste si vybrali?
1: Já tomu nechci dělat moc reklamu, aby se tam tolik turistů nehrnulo, ale je to destinace, která je v doletu, tam jste za 2,5 hodiny a to moře je stejně čistý, jako je v Chorvatsku. Vlastně je charakterem dost podobný. Akorát to pobřeží není tak průmyslový jako pro turisty. To chorvatský pobřeží je celý vlastně nový, to jako, jako Itálie. Jo? To je všechno přebudovaný v těch dobách konjunktury, takže od těch nějakých 80. let je to celý betonový. Když to v tom Řecku, ta tradice toho turismu je asi starší a oni si to nenechali zničit, to pobřeží. Takže tam přijedete do malého přístavu, malého městečka nebo vesnice a je to tam jak v roce 1950 skoro máte pocit, jo? Ta architektura aspoň je nepoškozená a v těch kavárničkách tam sedějí fakt dědečkové, pijou kafe a nějaký ten jejich pastis nebo co to, úzo a pokuřujou a máte pocit, že jste tam první turista skoro, i když je jich tam spousta, ale není to prostě ten profesionální turismus tam vidět.
0: Grécko je nádherná krajina, v Grécku naozaj človek môže stráviť veľa času a stále bude spoznávať nové veci. Kde to vy v Grécku máte rád?
1: No to už vám vôbec neřeknu.
0: Proč?
1: Samozrejme, aby sa tam nejezdilo, že jo? Ne, tak dobře se samozřejmě jezdí na plachetnici s rodinou mezi Korfu a pod Levkádou, protože tam je spousta ostrůvků, který rozbijou ty vlny, který by mohly jít ze severozápadu. Ale přitom tam fouká, ale nejsou tam velký vlny, takže můžete jezdit na plachty, ale ta loď a ta posádka nebojuje s tou mořskou nemocí tolik. Je tam i úžasný ostrov, který se jmenuje Atokos, to je pod Levkádou a to je jak z Robinsona Crusoe. Tam je prostě velikánská zátoka vevnitř a tam, když vyjedete, tak tam je tyrkysově modrá voda, jak vaše nejlepší představa o tom, jak má vypadat moře. Jo? Úplně to svítí ta voda. A tam teda stojí vždycky 20 lodí třeba, protože tam prostě sami nebudete nikdy, to je oblíbené místo. To je kouzelný.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Jerák prijal pozvanie do sobotného dobrého rána Rádia Slovensko. Ste filmový režisér, váš otec pracuje vo filme dlhé roky, už aj vaše deti sa uplatnili vo filme. Čím si vás film získal? Čo máte na filme rád?
1: Mě asi baví to kouzlo, že to je iluze. Na jednu stranu je to podvod trošku, ale je to trik. Mě vždycky bavilo ve škole vyrábět třeba lístky na oběd. Když jsem neměl lístek, nebyly ty pípáky jako karta, ale byl papírový lísteček a na tom bylo napsáno středa. Já jsem si to vyrobil a když to ta kuchařka nepoznala, tak jsem byl šťastný. A stejně tak mě baví vytvářet vlastně tu iluzi té reality na tom plátně. A když to vypadá jako život, tak jsem šťastný.
0: Známa je vaša spolupráca s vaším tatínkom, tak ako ho zrejme vyvoláte. Vychádzam z dokumentu, ktorý ste o ňom natočili. Bolo to pre vás výnimočné? Lebo vy ste naozaj sa stretli s mnohými tvorcami.
1: Ja som vděčný, že to je môj tatínek, pretože inak bych sa pravdepodobne nedostal k takhle dobrým scénářům. To říkal Jiří Mencel, když som začal točiť s tátou od obecní školy, tak říkal, škoda, že si toho kluka nedal k poště, že si ho dal na to film. Mohl si se mnou dál dělat filmy. Takže jsem tomu rád, protože on opravdu v té literatuře nebo v těch předlohách, v těch scénářích je jedinečný. Tam dokáže kombinovat to, že to je o něčem, že to je vtipný a přitom to není konstrukce. On nepíše tak, že by si napsal nejdřív ten příběh a pak by to začal vybarvovat. On prostě píše a začne a jak ho to baví, tak se nechá vést, jako kdyby sledoval potůček, kam to dovede.
0: Nepovedali jste jednu důležitou věc, že zároveň, keď je to humor a nie je to konštrukcia, tak jako vy jste povedali, má to neobyčajnou hloubku otcové díla.
1: No a to je asi proto, protože on tak je ustrojený, ale tím, že to sleduje, kam to vede, že si to nevymyslí, tak ono to začne vyprávět trošku samo. Jo? A to je ta něha a to lidství.
0: Váš otec oslavil nedávno 90-ku, film Päť slivák je o senioroch. Nekoketovali ste s myšlienkou, že by ste ho do toho filmu obsadili? Ako to, že tam nehrám?
1: Jak ho znáte, tak on je nejlepší v rolích, ktorí sú mu niečím trošku blízký. Že je třeba jako takový vtipný chlapík, který ho zajímají ženy, nebo že je trošku srab. To on umí zahrát dobře, protože on i v životě se vyhýbá konfliktům, jak může. Tohle mu jde, ale v tomhle filmu nebyla žádná role, která by ho dokázala takhle jako charakterizovat. Byly mu všechny cizí. Takže jsem říkal, to je blbý, já musím mu to nějak vysvětlit. Tati, nevadí ti, že v tom novém filmu pro tebe nebude role, já se moc omlouvám. A on říkal, já jsem to čet, to je o starých lidech a to já nejsem.
0: To je perfektné, že se tak cítí.
1: No, hlavně miluje divadlo, on má divadlo Jary Cimrmana a hraje 15krát v měsíci, to je hrozně moc, takže on by ani nemohl odjet na 3 neděle k moři, to by museli to divadlo zavřít. A to on má to divadlo, myslím, radši než jakýkoliv filmování, takže to by neudělal.
0: Už keď ste spomenuli divadlo Jary Cimrmana, tak zastavme sa pri tomto najväčšom Čechovi. Ako ho vy vnímate? Pretože toto je taký fenomén, že to sa málo kde na svete niečo takéto podarilo vybudovať, že uznávame, sledujeme človeka, ktorý je vlastne fikciou.
1: My sme hraví, že jo? A baví nás tohleto, je to takový jako tichý spolčení těch diváků, který si řeknou, to je taková prča, pojďme dělat, že to je opravdu, jako, jo. Prostě budeme ho brát vážně a je to největší Čech. Byl zvolený, že jo. Je to hezká mystifikace a je pěkný, že to lidi pořád baví. Já vlastně jsem na základě toho, že táta dělal tuhle mystifikaci, tak já myslím, že jsem taky po škole šel tímhle směrem, teď můj film Ropáci, to je taky mystifikace, že jo, že jsem si to taky zkoušel.
0: Nikdy jste nekoketovali s myšlenkou, že byste se aj do divadelné režie pustili?
1: No, já jsem 2 divadelní hry režíroval. Když jsem byl mladý, tak jsem si říkal, já budu dělat filmy tak do 60 a pak začnu dělat operu. Protože mě hrozně zajímala forma tehdy, když jste mladý, tak vás zajímá takový, tak, jak je to načančaný. Jo? A čím je člověk starší, tak tím víc ho zajímá spíš obsah než ta forma, protože ví, že na povrchu je pozlátko, ale ukažte mi, co je vevnitř, to mě zajímá. Takže opera už mě opustila, protože to je hlavně o té formě, ale nechci urazit operisty. Ale divadlo mě zaujalo, protože na to nikoho nepotřebujete, kromě pár herců a světla. A dobrýho textu. Takže jsem nejdřív s Tomášem Klusem si udělal muzikál, který jsme hráli 2 roky na fidlovačce, ale to bylo moc veliký, tam byly prostě sbory a orchestr a to jsem se zbláznil.

0: 16 účinkujících. Takže jsem pochopil, že pokud se dělá divadlo, tak to musí být maximálně 6 herců a žádný orchestr a tak. To ať dělá Národní divadlo, tyhle ty velké produkce. Tak jsem si napsal druhou divadelní hru a v ní jsem si napsal i roli, kterou bych mohl hrát. Protože jak jsem dělal to první divadlo, tak jsem začal těm hercům závidět, že jsou na scéně a že když to řeknou dobře, tak ty lidi jim zatleskají nebo se zasmějou. Zatímco já jako režisér jsem si psal jenom kritiky, jako doleva, neřek repliku, víš, a takhle prostě. Takže teďka 2 roky už hraju divadlo. Tatínek nám půjčil, říká, pojďte to hrát k nám, takže to hraju na prknech divadla Jary Cimrmana, 2 dny v měsíci si tam vyskočím a zahraju si.
1: Jan Svěrák je v Rádiu Slovensko.
2: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Velej ho.

0: S Janom Svierákom sa rozprávame v Rádiu Slovensko. Ja sa opäť odrazím od vášho nového filmu 5 slivák, alebo aj 5 švesték. Máme za čo ďakovať tým našim rodičom. Aj takáto veta v tom filme odznie. Cítite to tak aj vy?
1: No, pri každých narozeninách mých im děkuju, že mě splodili. Mohli dělat úplně něco jiného, že jo?
0: A
1: že
0: zrovna napadlo.
1: A tatínek vždycky říká, neděkuji, bylo to příjemný.
0: No a vy jste rodič, vy máte 3 děti a zdá se, že teda se vydávají vo vašich stopách. Váš syn František vám pomáhal
1: František dělal kameru. On je střihač vyučený a fotografii taky studoval, takže na betlémském světle dělal střihače, na postrništi bosu tam pomáhal se střihem a na tomhle filmu jsem ho vzal jako kameramana, protože on jednak s tím nápadem přišel, pojďme něco natočit na lodi a hlavně je to námořník, takže jsem si říkal, tenhle ten umí s lodí, ví, co se tam může dovolit a zároveň má oko pro tu kameru, tak to je ideální spojení. A on opravdu vymyslel způsob, jak to natáčet, aby u té kamery stačil sám, takže si to i sám ostřil, neměl tam k sobě nikoho a udělal takový setup té kamery, že použil vlastně tělo z fotoaparátu a k tomu si vyrobil nástavce pro filmové objektivy a takový to kompendium, to je taková ta, já nevím, jak to popsat, do rádia, ten trichtýř černý, který z kamery kouká na herce. To si celý sestavil, aby to mohl držet sám jednou rukou a druhou rukou mohl ostřit.
0: Šikovný chlapec.
1: Někde se opřít na té lodi, aby ty vlny ho nesrazily do moře.
0: A kto ešte na filme pracoval? Manželku už sme spomínali. Manželka, a ešte niekto sa
1: ešte tam mám Ondře, syna mladšího, ktorý je zvukař. Zatímco František má dobrý oko, tak Ondřej má dobrý ucho. Ten, když spadne slivka, když češeme slivky a ona spadne na hliníkový žebříček, tak on pozná, jaký tón to vydalo. Řekne, to bylo F.
0: Absolutní sluch.
1: Ten tam dělal mikroporty těm hercům, což je docela legrace, když mají plavky, tak kam to dáte, ten mikroport skovat. A držel mikrofon na tágu pro zvukaře Viktora Eckerta, který to natáčel. Takže jsem takhle zaměstnal celou rodinu. Skoro. Dcera, tak ta už má 3 teďka děti, takže ta byla doma. Ta se námořní výpravy neúčastnila.
0: Vy jste dědeček. Nevyzeráte.
1: No já jsem, jak jste to říkala, mladý senior, nebo...
0: Senior junior.
1: Senior junior. No, tak já jsem začal velice brzy. My jsme měli první dítě, když nám bylo 21 let se ženou. Takže teď jsme mladý babička s dědečkem. A protože oni teda sebou mrskají ty děti, tak máme už 4 vnoučata. A teď odjíždíme na moře, na katamarán, do Řecka, ale bereme sebou i to 4, možná 5měsíční mimino. Tak jsem zvědavý, až ho poprvé namočíme do té slané vody, co bude říkat.
0: Takže jste aktivní, děduško, zúčastňujete se na chodě rodiny, pomáháte vychovávat vaše vnučata.
1: No, já jsem spíš tak ve vleku manželky v tomhle tom, já kdyby bylo po mým, tak já o nich možná ani nevím, ale ona mě nutí, abych byl společenský a pojď půjčíme si ho, nebo zajdeme tam. A když jsme tam, tak já jsem šťastný, já ho rád vidím, ale samotného by mě to nenapadlo.
0: A vy máte jakou vzpomínku na starých rodičů?
1: Jo, babička mě milovala a já jí, ta mě drbala po zádech, vždycky, když jsem usínal. A děda byl vtipnej. Děda František, totiž podle něho se jmenuje můj syn, on prej byl na tatínka hrozně přísnej, když byl táta malej. Proto můj táta se rozhodl, že takový nebude a nás vychovával jako laskavě. Ale když on byl pak už starý, ten děda František, tak už byl jenom vtipnej. Byl takový jako morousovatý, ale bylo vidět, že mu jiskří v oči, že to je humor, jo. Takže jsem ho měl moc rád. Ale sliboval mi celý dětství, že mi vyrobí z kočárku elektrický auto. On byl strašně šikovný, on postavil první televizi v Praze snad jako elektrikář. A furt to sliboval a nikdy to neudělal. Ale já jsem takhle sliboval svýmu synovi Ondrovi, že mu z našeho černého BMW vyrobím Batmobil batmanskej. A taky jsem to nikdy neudělal.
0: No tak, nie všetky sľuby sa podarí človeku za života splniť. Jan Svierák je v Rádiu Slovensko.

0: ste senior, junior, tak ako sme povedali. Cítite už na sebe príznaky starnutia?
1: Když ja neviem, co to znamená. Jakože třeba si nedokážu spomenúť na slovo.
0: Alebo že ste niečo pochopili, alebo že niečo nedokážete pochopiť, čo je dnes vlastné mladým ľuďom.
1: Áno, to bych řekl, že to je příznak stárnutí, že mi ten svět a některé projevy toho světa a to, co baví třeba ty mladí, třeba to scrollování v tom mobilu, prohlížení toho Instagramu, že mi to připadá pitomý. A říkám si, to snad není možný, kam ten svět spěje, to už bylo líp a v tu chvíli si říkám, a to jsou příznaky stáří. To je jako, když tvoji rodiče nechápali, že posloucháš Pink Floydy, co to je za hudbu, tak tohle je příznak stáří. Se světem je všechno v pořádku, ty jsi pitomej.
0: Pět švestek, alebo Peť slivák, tak sa volá film. Prečo ste ho tak pomenovali?
1: Zdálo se nám, že to je hezčí než Poslední mejdan nebo Starci a moře. Že to je takový poetický a pět švestek v češtině znamená zbal si svých pět švestek a vypadni. To znamená jenom to nejnutnější si vem a pryč. A oni takhle vypadnou na to moře, zároveň jsou ve věku, kdy brzo po nich bude osud chtít, aby si zbalili svých pět švestek a šli už natrvalo z tohoto života pryč. A ještě to má jednu pro mě takovou hezký motiv, že na tom plakátě je těch pět herců na moři a že mi připadá jak pět švestek, kdyby tam plavalo.
0: Teraz jste na Slovensku, proto jsme se mohli aj stretnout, čo je teda pre mě velkou cťou. Už jste odprezentovali film. Aké jsou reakcie zatím?
1: Já jsem myslel, že ten film bude hlavně pro děti a jejich starý rodiče, jako děti, myslím, ve věku 35 let třeba, a jejich stárnoucí rodiče, že na to by mohli jít spolu, že to je film vlastně pro dvě generace, že si to užijou obě dvě, ale ukazuje se, že ono to zajímá i děti. Máme reakce od 11-letého kluka, od 17-letý holky, který říká, že to je výborný, prostě on je na tom baví, že ty starý lidi se tam chovají vlastně živě. No takže je na tom fascinuje, že vidějí svoji babičku, která vlastně žije divoce a má chuť do života a baví se upřímně o věcech, o kterých se třeba nemluví ani.
0: Rád sa vraciete na Slovensko?
1: Ale tak mám rád váš jazyk. Mám rád tuhle budovu rozhlasu, to je fantastická architektura. Mám tady spoustu přátel, který rád vidím. A ta dálnice se dá vydržet a vlakem se to taky dá docela snadno ujet.
0: Letadlem taky.
1: Jsme si blízko, to je zbytečně drahý. Ten vlak je opravdu pohodlný. Takže ano, ale teď mi hrozí, že sem budu muset jezdit každý měsíc na podzim, protože divadelní hru Dobré ráno s Findou, kterou hrajeme v Praze už 2 roky, tak si náš slovenský producent Mišo Malicher si vymyslel, že bychom ji překlopili do slovenštiny a že by část toho hereckého ansámblu byla místní a dojížděl bych jenom já s jednou herečkou jako z Čech, jako hosté a že bychom to tady hráli ve studiu L+S. Jestli z toho něco bude, to nevím, zatím to plánujou, takže já bych rád to sem přijel naskoušet, ale nevím, jestli budu chtít každý měsíc sedět v tom vlaku tam a zpátky. Když si mě doma pustí, taky, že já mám přísnou manželku a vnoučata.
0: Já verím, že se to vydarí. Těším se aj na divadelné představení a samozřejmě aj na to, ako príjmu slovenskí diváci váš nový film Pět švestek. Jan Svierak bol s námi. Ďakujem pekne, že ste prišli.
1: Děkuji vám taky. Mějte se krásně.
0: Ďakujem aj vám, milí naši poslucháči, za vašu pozornosť. Tento rozhovor nájdete na webe Rádia Slovensko a v podcastoch. Vydarený víkend vám želá Kata Martinková.

Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Počúvate Rádio Slovensko, to bola Miša a jej afrodiziakum. A teraz mám jednu tak zvláštnu, možno zvláštnu otázku. Čo myslíte, kto je to užitočný idiot? Čím sa vyznačuje a ako dopadne? Svoj názor nám teraz povie naša Perin Baba, spisovateľka a humoristka Halina Pavlovská.
1: Nebuďte užitečnými idioty. V knize Ženy na úrovni se píše, že mnoho žen v současnosti se samo pasuje do role užitečný idiot. A to je moje osvědčená role. Dnes ráno jsem sousedce Aničce vynesla smetí, i když ona je stejně stará jako já a nechodí do zaměstnání. A taky jsem své kamarádce Irence přepsala dopis do lepší angličtiny a nestihla jsem proto koupit dárek dceři, která měla svátek. A protože jsem užitečný idiot, jela jsem taky ke své spolužačce Mirce. Požádala mě, abych jí v jejím novém bytě pomohla pověsit záclony. A jen proto, že jsem užitečný idiot, jsem uvízla ve výtahu v Mirčině novém domě a v tom výtahu se mnou nebyl žádný nádherný mladý muž, jak se to děje ve filmech, ale byla v něm stará paní a pozorovala mne. A pak řekla, jsem stará. Ještě nejste tak moc stará. Jsem, řekla dáma nekompromisně, jsem stará. Tak ano, kapitulovala jsem, no, jste stará, ale vypadáte dobře. Nezáleží na tom, jak vypadám, řekla mi paní. Záleží na tom, jak se cítím. Začala jsem tušit potíže. Nezeptala jsem se, jak se ta paní cítí. Chci umřít, řekla za chvíli. Jen nevím, jak to udělat. Bojím se, že by se mi to třeba nepovedlo a že by pak můj život byl ještě horší. A proč je váš život tak hrozný? Nevím, řekla upřímně paní, ale zrovna tak nevím, co by na něm mělo být pěkného. Jsem stará a čeká mě smrt. Chci, aby přišla brzy. Chci, aby přišla hned. V tu chvíli sebou výtah divně škubl. Možná, že se tady udusíme, řekla jsem s nadějí. Myslím, že ne, pochybovala paní. No, možná, že se tady neudusíme, ale že tu zebřeme žízní. Na žízeň se umírá brzy, těšila jsem je. Výtah hrozivě zarchotil. Ten výtah prostě spadne a bude po nás, triumfovala jsem. Výtah se ale rozjel. Myslím si, že nejistější by bylo, kdybyste mě prostě zabila, řekla dáma. Mohla byste mě pořádně praštit do hlavy. Dáma sáhla do tašky a vytáhla mosaznou paličku od moždíře. Chtěla jsem ji prodat.

ve starožitnictví, ale nevzali mi je, protože je poškozená. Na zabití bude stačit. Snaživě a velmi, velmi veselé jsem se na paní usmála. Máte smysl pro černý humor? Vůbec nemám smysl pro humor, řekla pevně paní a velkýma očima plnýma naděje se mi podívala přímo do obličeje. Zapte mne, prosím. No, a co v takovéhle chvíli asi tak udělá užitečný idiot? Zabila jsem ji. PS. Jsem ve věznici, lepím pitlíky a chodím po dvoře. A mám hodně času. A proto přemýšlím a myslím na všechny své kamarádky. A taky na tebe, Janon, Nando, Dášo, i na tebe, Zuzo. Poslouchejte mě pozorně a nebuďte užitečnými idioty. Potom možná nedopadnete jako já.

0: Renault Kangoo oslávi na budúci rok 30 rokov od príchodu prvej generácie. Spolu so Citroenom Berlingo a Peugeotom Partner priniesli do Európy kategóriu malých osobných dodávok. Inovovaný Renault Kangoo recenzuje redaktor Igor Daniš.
1: Spotrebiteľský test.
2: Renault Kangoo po prestavbe od Apice Z s vlastným vývojom a testami umožňuje mobilitu ľuďom odkázaným na invalidný vozík. Využitie od fyzických osôb, domovy seniorov, cez ošetrovateľské služby, rehabilitačné zariadenia, po športové zväzy, sociálne taxi. Špeciálny van prestávali z verzie Grand, predĺženej na 491 cm. Bočné dvere sa odsunú na vstup široký až 83 cm. Renault Kangoo s invalidným vozíkom, jeho pasažier je tiež zabezpečený pásmi, komfortne obsluhuje štvorvalec 1,3 litra. Dvojspojkový automat má 7 stupňov, manuálne radenie možné je. Výkon 96 kW, spotreba plus minus 7 litrov benzínu. Úžitkovému Kangoo po úprave na prevoz TZP naďalej slúži 19 asistencií aj prehľadný multimediálny systém. Prevezie tiež 311 cm predmety, respektíve ohromných 3750 litrov batožiny v kufri.
3: Pokud nepřevážíte osobu na invalidním vozíku, tak se ta rampa standardním způsobem zavře a to auto se dá používat pro 5 běžných pasažérů s velkým úložním prostorem. Pomalu se vám tam vydá skoro palet.
2: Do upraveného Kangoo od Apice Z Slapiu Tábora sa dostane vozík zozadu po rampe so sklonom 12 stupňov. Podvozok je štandardných 21 cm od zeme. Antonín Badalík za úpravcu upozorňuje, že upravené Kangoo na prevoz invalidného vozíka nepoužíva z bezpečnostných dôvodov delené krídlové dvere, ale výklopné. Nemá ani možnosť ťažného zariadenia. Zavádzalo by počas jednoduchej manipulácie s nakladacou rampou sklopnou do podlahy Renaulta Kangoo.
3: Vzadu navíc je nerezová traverza. To auto dělá ještě bezpečnější než automobily z výroby. Máme to otestované při nárazu. Je schopno to vzít asi 20 až 40 cm do toho auta, ta bezpečnější traverza. Navíc to auto po přepracování má jenom o 30 kg víc než původně, takže se nedá říct, že by mělo jakkoliv zvýšenou spotřebu nebo mělo to jakýkoliv vliv na ty jízdní vlastnosti. Zůstává původním Renaultem, jak to přišlo z výroby.
1: Spotrebiteľský test. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Šakira sám sebou je naozaj na 16. mieste, no nie so skladbou Vypíname svet, ktorú sme tu mali minulý týždeň v premiére. Dnes sa vďaka hudobným dramaturgom slovenských rádií a tým, že ju začali viac hrať, vrátila po 20 týždňoch do top 20-ky. Sám sebou Akali, Pohoda.
1: Dnes začínam ráno tou najlepšou kávou, nič ma nerozhodí, veď je krásne ráno, tak pustím si hudbu, čo baví ma stále, nech mám tu pohodu.

0: Hitparáda Top 20 SK. 13. miesto. Prosím te Bože, ať už je
1: páté, a nebo sobota. Na to, že sa v rebríčku zrejme objaví Marek Stracený a jeho skladba Modlitba za pátek, sme vás pripravovali už pred dvomi týždňami, kedy sme túto skladbu zahrali mimo poradia ako novinku. Vedeli sme totiž to, že ju slovenské rádia budú hrať a že má šancu sa dostať medzi 20 najhranejších skladieb slovenských rádií.
0: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodnej federácie hudobného průmyslu ČNS IFPI.
1: Vráťme sa ale k Marekovi Stracenému. Ten pri skladbe Modlitba za pátek hovoril okrem iných aj o Benovi Kristovao. Tento vtedy nepočul, tak si to poďme pripomenúť a počkajte si aj na Benovú reakciu. Čo na to hovorí a ako vníma Mareka?
2: Ja Bena znám výborne. Není to tak dlouho, co mi říkal, že vyrústal s mojí písničkou Strácíš, nebo dospíval. Je to sympatiák, je to dobrý kluk a je hlavne originální. Musím říct, že to, co dělá, je vlastne originální. Spoustu lidí si musí k tomu najít cestu, ale mě to baví extrémně a opravdu ho obdivuju ve spousta směrech, vlastně tancuje, do toho dělá bojový umění, prostě do toho zpívá a je to multitalent a opravdu velká inspirace.
1: Čo na to Ben Kristovao?
3: Já jsem z toho, to je hrozně krásný, to je krásná zpráva od Marka, mám z toho obrovskou radost, nemám slov, to jsem vůbec nečekal, že si to pamatoval, že jsem mu to říkal a tak, to je hrozně hezký. A co se týče mě pro Marka, tak co se týče té inspirace, tak je to minimálně obou strany, je to člověk, který tady v Čechách vlastně první dal Eden Stadion a vlastně díky němu jsem vůbec viděl, že něco takového je možný a troufil jsem si na takhle velkou metu. Byl to vždycky člověk, který dělal ty věci obrovský a nebál se prostě prorazit bariéry, které se zdaly jako nemožný, takhle pro interpreta, takže v tomhle tom obrovský respekt a samozřejmě jako muzikant je neuvěřitelný, hraje na kytaru, zpívá, jak pán, prostě on hraje na klavír, prostě je to multitalentovaný umělec a taky, jak říkám, je to oboustranná inspirace, jsme z jiných žánrů, ale to, že o sebe víme, že se respektujeme, je podle mě úplně krásně, tak to má být.
1: Ben dnes ještě bude hovoriť o Sarah James a povie, čo by sme o nej mali vedieť. Keďže je ale ich skladba Brighter Day v prvej polovici rebríčka, musíme si na to počkať. Teraz z miesta číslo 13, Marek Stracený, Modlitba za pátek.

0: Hitparáda Top 20 SK. 10. miesto.
1: Náš rebríček je zostavený len zo skladieb slovenských a českých interpretov a aj keď si nám vzájom rozumieme, sú slovíčka, pri ktorých by sme mali s prekladom problém.
2: To záhoráci by s tým asi problém nemieli, tí rozumiejú všetkému.
1: Naozaj, David, tak ako sa povie po záhorácky kaleráb?
3: To čo ja viem, ja som od Piešťan.
1: Dobre, tak ako sa povie po česky? Vedeli by ste to? Pre Bena Kristova tu máme aj ďalšie slovíčka. Začníme ale slovom kaleráb. Po česky sa to povie Ben...
4: Ty nebola, neviem. Co to je?
1: Kedluben.
4: Aha, kaleráb, okej.
1: Okay. Cencúľ.
4: Rampouch.
1: Jún.
4: Červen.
1: 8. jún.
4: 8. červen, moje narodeniny.
1: Presne tak, a tam som zámerne smeroval. Čo by ťa, Ben, potešilo a akú oslavu plánuješ?
4: Jasne, práve dneska bych měl dál vedieť jednomu baru na terase na střeše, jestli to budeme dělat tam nebo ne, takže musím potvrdit, ještě nevím, protože jak jsem nemocný, tak nemám chuť na nic, ale co mě potešilo, hlavně by tam bylo těch pár lidí, co mám kolem sebe rád, nemusí nás být moc, ale ať tam sejdeme všichni. A to je všechno, nic jiného.
1: Či bude pozvaná aj Sarah James, nebudeme zisťovať, radšej pripomenieme, že ich spoločná skladba Brighter Day sa medzi 20 najhranejších skladieb slovenských rádií objavila už v septembri 2023. Saru sme vám viackrát predstavovali, ako by ju ale predstavil Ben Kristoval.
4: Tak, Sarah James je extrémní talent, který, což je potvrzený celosvětově samozřejmě, protože vychází z celosvětové soutěže, kde se umístila neskutečně a je to obrovská koule plná energie, je to člověk, který když přijde do místnosti, tak se rozzáří. Samozřejmě fenomenální zpěvačka a dobrá duše. Je to člověk, který nepřijede do mě špatného a vždycky jsme měli možnost pokecat a takhle, tak prostě vždycky byla hlavou a i srdcem na správném místě.
1: Spolu s Benom z 10. místa Brighter Day.

0: Hrala nám pieseň Whistle, teda pískot, a ja hneď aj nadviažem, poznáte niekoho, kto hneď takto na písknutie príde, urobí aj vašu prácu za vás. Otázka teda dnes znie, kto je užitočný idiot, čím sa vyznačuje a ako dopadne. Svoj názor nám teraz povie naša perimbaba, spisovateľka a humoristka Halina Pavlovská. Glosa je z roku 2015.
1: Nebuďte užitečnými idioty. V knize Ženy na úrovni se píše, že mnoho žen v současnosti se samo pasuje do role užitečný idiot. A to je moje osvědčená role. Dnes ráno jsem sousedce Aničce vynesla smetí, i když ona je stejně stará jako já a nechodí do zaměstnání. A taky jsem své kamarádce Irence přepsala dopis do lepší angličtiny a nestihla jsem proto koupit dárek dceři, která měla svátek. A protože jsem užitečný idiot, jela jsem taky ke své spolužačce Mirce. Požádala mě, abych jí v jejím novém bytě pomohla pověsit záclony. A jen proto, že jsem užitečný idiot, jsem uvízla ve výtahu v Mirčině novém domě a v tom výtahu se mnou nebyl žádný nádherný mladý muž, jak se to děje ve filmech, ale byla v něm stará paní a pozorovala mne. A pak řekla, jsem stará. Ještě nejste tak moc stará. Jsem, řekla dáma nekompromisně, jsem stará. Tak ano, kapitulovala jsem, no, jste stará, ale vypadáte dobře. Nezáleží na tom, jak vypadám, řekla mi paní. Záleží na tom, jak se cítím. Začala jsem tušit potíže. Nezeptala jsem se, jak se ta paní cítí. Chci umřít, řekla za chvíli. Jen nevím, jak to udělat. Bojím se, že by se mi to třeba nepovedlo a že by pak můj život byl ještě horší. A proč je váš život tak hrozný? Nevím, řekla upřímně paní, ale zrovna tak nevím, co by na něm mělo být pěkného. Jsem stará a čeká mě smrt. Chci, aby přišla brzy. Chci, aby přišla hned. V tu chvíli sebou výtah divně škubl. Možná, že se tady udusíme, řekla jsem s nadějí. Myslím, že ne, pochybovala paní. No, možná, že se tady neudusíme, ale že tu zebřeme žízní. Na žízeň se umírá brzy, těšila jsem je. Výtah hrozivě zarchotil. Ten výtah prostě spadne a bude po nás, triumfovala jsem. Výtah se ale rozjel. Myslím si, že nejistější by bylo, kdybyste mě prostě zabila, řekla dáma. Mohla byste mě pořádně praštit do hlavy. Dáma sáhla do tašky a vytáhla mosaznou paličku od moždíře. Chtěla jsem ji prodat ve starožitnictví, ale nevzali mi ji, protože je poškozená. Na zabití bude stačit. Snaživě a velmi, velmi veselé jsem se na paní usmála. Máte smysl pro černý humor? Vůbec nemám smysl pro humor, řekla pevně paní a velkýma očima plnýma naděje se mi podívala přímo do obličeje. Zapte mne, prosím. No, a co v takovéhle chvíli asi tak udělá užitečný idiot? Zabila jsem ji. PS. Jsem ve věznici, lepím pitlíky a chodím po dvoře. A mám hodně času. A proto přemýšlím. A myslím na všechny své kamarádky. A taky na tebe, Janon, Nando, Dášo, i na tebe, Zuzo. Poslouchejte mě pozorně a nebuďte užitečnými idioty. Potom možná nedopadnete jako já.

0: Teraz si priblížime hostia sobotného Dobrého rána Rádia Slovensko, ktorým bol úspešný filmový režisér Jan Svierák. Aktuálne do kín prichádza jeho najnovší film Päť slivák, ktorého hlavnými hrdinami sú piati seniori a ich túžba ešte niečo zažiť. Kata Martinková chcela vedieť, prečo siahol práve po tejto téme.
1: No, ono to asi vzniklo tak, že my jezdíme s rodinou a s kamarádama na loď už asi 13 let a snažíme se tam trávit. Někdy se nám podaří i 5 týdnů, že jsme v roce na moři. A tak s těma kamarádama si říkáme, to je bezvadný, ale co až nebudeme moct? Co až se nám bude motat hlava, nevylezeme po tom žebříčku, neutáhneme lano, co budeme dělat? Tak jsem si představoval, jaký by to bylo, kdyby 5 starých kamarádů a kamarádek chtěli ještě jednou to zkusit, ale už by na to neměli. Tak bych je poslal na to moře, že by to mohlo být komický a dojemný zároveň.
2: No, veď také to aj je. Presne to je to, čo ja mám rada na rozhovoroch so seniormi, že tá skúsenosť, ktorá za nimi stojí, že tie debaty s nimi sú veľmi hlboké, veľmi pravdivé často. Máte to aj vy rád? Rozprávať sa so seniormi?
1: Mám, pokud sú takový ako vyrovnaný, v jednu chvíli, zvlášť třeba u žen, kdy odhodí už tú masku, ja som krásná a nedobytná, a začnou mít nadhled nad tým svým životem i si začnou dělat srandu z toho, jak když si chtěli být vábivý a lákavý pro to okolí. Považuji to stáří, když se nese statečně, tak jsou to velký hrdinové, protože vědí, že ten konec se neodbytně blíží nám všem samozřejmě, ale oni už ho vidí, jakoby cítí na horizontu, vidí, že kolem nich v tom jejich lese už se kácí, ty kamarádi padají a chce to velký hrdinství, vyrovnanost a pomáhá tomu samozřejmě humor.
2: Síce vidia, že naozaj sa to blíži, ale na druhej strane stále neutícha ich túžba po slobode. A presne to v tom filme aj ukazujete, že oni sa v jednom momente rozhodnú na tú loď ísť, aj keď vlastne veľmi riskujú, pretože už ani jeden z nich nie je v 100% stave. Sloboda je niečo, čo si naozaj aj veľmi starí ľudia cenia.
1: No ja myslím, že v tomhle tom smyslu to má hodne styčných bodů s tým filmem Jízda, ktorý som točil pred lety, ktorý je taký o svobode, ale mladých protagonistů. A tady je to o svobodě těch starších, který vlastně ten prostor pro realizaci té svobody už mají velice omezený. A ty omezení jsou hlavně jejich zdravotní stav, jejich možnosti, fyzický i mentální, vlastně i obavy vás omezují. Takže ten prostůrek na tu realizaci svobody ve starším věku je malej, ale pořád tam je a oni ho využijou.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Kto je užitočný idiot? Čím sa vyznačuje a ako dopadne? Svoj názor nám teraz povie naša perimbaba, spisovateľka a humoristka Halina Pavlovská.
1: Nebuďte užitečnými idioty. V knize Ženy na úrovni se píše, že mnoho žen současnosti se samo pasuje do role užitečný idiot. A to je moje osvědčená role. Dnes ráno jsem sousedce Aničce vynesla smetí, i když ona je stejně stará jako já a nechodí do zaměstnání. A taky jsem své kamarádce Irence přepsala dopis do lepší angličtiny a nestihla jsem proto koupit dárek dceři, která měla svátek. A protože jsem užitečný idiot, jela jsem taky ke své spolužačce Mirce. Požádala mě, abych jí v jejím novém bytě pomohla pověsit záclony. A jen proto, že jsem užitečný idiot, jsem uvízla ve výtahu v Mirčině novém domě a v tom výtahu se mnou nebyl žádný nádherný mladý muž, jak se to děje ve filmech, ale byla v něm stará paní a pozorovala mne. A pak řekla, jsem stará. Ještě nejste tak moc stará. Jsem, řekla dáma nekompromisně, jsem stará. Tak ano, kapitulovala jsem, no, jste stará, ale vypadáte dobře. Nezáleží na tom, jak vypadám, řekla mi paní. Záleží na tom, jak se cítím. Začala jsem tušit potíže. Nezeptala jsem se, jak se ta paní cítí. Chci umřít, řekla za chvíli. Jen nevím, jak to udělat. Bojím se, že by se mi to třeba nepovedlo a že by pak můj život byl ještě horší. A proč je váš život tak hrozný? Nevím, řekla upřímně paní, ale zrovna tak nevím, co by na něm mělo být pěkného. Jsem stará a čeká mě smrt. Chci, aby přišla brzy. Chci, aby přišla hned. V tu chvíli sebou výtah divně škubl. Možná, že se tady udusíme, řekla jsem s nadějí. Myslím, že ne, pochybovala paní. No, možná, že se tady neudusíme, ale že tu zebřeme žízní. Na žízeň se umírá brzy, těšila jsem je. Výtah hrozivě zarchotil. Ten výtah prostě spadne a bude po nás, triumfovala jsem. Výtah se ale rozjel. Myslím si, že nejistější by bylo, kdybyste mě prostě zabila, řekla dáma. Mohla byste mě pořádně praštit do hlavy. Dáma sáhla do tašky a vytáhla mosaznou paličku od moždíře. Chtěla jsem ji prodat ve starožitnictví, ale nevzali mi ji, protože je poškozená. Na zabití bude stačit. Snaživě a velmi, velmi veselé jsem se na paní usmála. Máte smysl pro černý humor? Vůbec nemám smysl pro humor, řekla pevně paní a velkýma očima plnýma naděje se mi podívala přímo do obličeje. Zapte mne, prosím. No, a co v takovéhle chvíli asi tak udělá užitečný idiot? Zabila jsem ji. PS. Jsem ve věznici, lepím pytlíky a chodím po dvoře. A mám hodně času. A proto přemýšlím. A myslím na všechny své kamarádky. A taky na tebe, Janon, Nando, Dášo, i na tebe, Zuzo. Poslouchejte mě pozorně a nebuďte užitečnými idioty. Potom možná nedopadnete jako já.